pys nebo prachy. Proč se mnou nikdo nechce diskutovat o soletech Karla Hynka Máchy? To bych se vážně nezlobil, rozebírat s tebou Máchu v trochej, jenom

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví.

a zákon džungle panuje. Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí,

slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený, pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý a starý ruce sedřený.